0: Beispiel Burgen oder auch markante Steine. Und apropos Steine, auch Wallenstein spielt eine gewichtige Rolle, sowie ein paar weitere tschechische große Namen. Und das sind unsere Gäste hier im böhmischen Paradies.
1: Dobrý den, moje jméno je Eva Auska a já vás vítám tady u nás v Českém ráji.
2: Vážení posluchači Radio Rise s Alexem Tauscherem, já jsem Jana a zdravím vás z Českého ráje, krásné krajiny České republiky.
3: Dobrý den, moje jméno je Marie Cviková a vítám vás v Českém ráji.
4: Dobré dopoledne z Českého ráje, zdravíme všichni posluchače a těšíme se, že se přijedou do Českého ráje podívat.
0: Urlaub in Tschechien, in diesem Sinne, dobrý den, vítajte und ganz viel Spaß.

0: Allen Ski Club.
1: Prostě nemůže si to konkurovat s harachovskými můstky, ale slouží to hlavně tomu zdejšímu lyžařskému klubu.
2: Kann man dann auch während der lokale Ski Club springt auf die Aussichtsplattform?
1: Já myslím, že ano. Ich meine, ja.